svého Ildy. Když je mančtí jen k mysku ľamu záderec, kdy dveř na oku a teď, kdy dveř na onu a kábek,